gonna be rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Diskoték